Kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 eurá 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.